0: Veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21letý.
1: Today at around 3 p.m. on Wenceslas Square, a man set himself on fire.
0: Přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhasil.
2: In an effort to rouse society to resist the military occupation of Czechoslovakia, student Jan Palach set himself on fire on Wenceslas Square in Prague on January 16th of 1969.
3: Praha, 24. ledna 1969.